pocit hladu vyvádí mě znova ven. Někam na vrcholky hory koukat, jak se vzbouzí den. Divná síla nade mnou nutí mě, abych přeskočil další nekonečný ráno a další tisíc.

0: další nekonečný ráno a dalších tisíc dlouhých mil.
1: Následující písničku posíláme opětně našim pacientům a všem, kteří se necítíte nejlépe, a věřím, že jste na cestě k uzdravení. Takže příjemný poslech.

a přání všeho nejlepšího k narozeninám posíláme vám všem, kteří jste slavili, slavíte nebo v dohledné době budete slavit narozeniny. Takže všechno nejlepší, zdravíčko, pohodu a ať se vám hezky poslouchá.

Posloucháte Rádio 4EB, české vysílání na vlnách 98,1 FM se Stáňou a Jarkou. A následující písničku posíláme Pavlovi Zámečníkovi na přání a předběžně k narozeninám. Tak Pavle, to je ta, kterou jsi si vybral.

Vzala jsem si sandály a do bosa. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti líst. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

Dokonce se říká, že sedmi krásky vykvetou sedmkrát, i když je sedmkrát utrhneš. Ale přesto by mi po ní bylo smutno. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my. A třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Vy? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívám.

0: A nyní předávám slovo Jarce.
1: Tak děkuji, Stání. Já jsem se dívala, jaká výročí připadají na dnešní den, a jejich několik. A já jsem vybrala následující tři úmrtí. Tak 6. června 2010 zemřel Ladislav Smoljak. Byl to jeden z nejvýznamnějších osobností české kultury, režisér, scénárista, herec, publicista, jehož humor zásadně ovlivnil několik generací. A zde jsou jeho nejzajímavější momenty. Společně se Zdeňkem Svěrákem a Jiřím Šebánkem spolu založil divadlo Járy Cimrmana. Smoljak vdechl život fiktivnímu českému géniovi a napsal pro divadlo řadu kultovních her, jako Hospoda na Mytince, Dobytí severního pólu nebo České nebe. Jako režisér a scénárista se podepsal pod klenoty české filmové komedie. Mezi jeho nejvýznamnější režijní počiny patří Vrchní prchni nebo Kulový blesk. Se Zdeňkem Svěrákem vytvořil nezaměnitelnou autorskou dvojici, která stála i za scénáři k filmům jako Marečku, podejte mi pero nebo Na samotě u lesa. Patrně jeho nejosobnějším filmem se stal snímek Nejistá sezóna z roku 1987, který s trpkým humorem mapuje starosti a neustálý boj fiktivního divadla s komunistickou cenzurou, což přímo odráželo reálné zkušenosti divadla Járy Cimrmana. Než se začal věnovat umění, vystudoval matematiku a fyziku na vysoké škole a krátce působil jako středoškolský učitel. No a tyto pedagogické zkušenosti se později silně promítly do specifického tónu cimrmanovských přednášek. A naposledy vedle filmu a divadla byl také velice aktivní. Účinkoval v rozhlase, psal fejetony a knihy a svým typickým intelektuálním a přesto lidovým humorem dokázal přesně vystihnout českou povahu. A teď se posuneme do zahraničí a další dvě výročí se týkají Roberta F. Kennedyho, který dnes zemřel v roce 1968. Je často označovaný jako RFK nebo přezdívkou Bobby a byl jednou z nejvlivnějších a nejvíce fascinujících postav americké politiky 20. století. Jeho život byl plný dramatických zvratů, nekompromisních bojů a životních tragédií. Nejzajímavější momenty z jeho života jsou následující. Jako ministr spravedlnosti ve vládě svého staršího bratra Johna byl jeho nejbližším poradcem a důvěrníkem. Klíčovou roli sehrál zejména během karibské krize v roce 1962, kdy pomohl vyjednat mírové řešení se Sovětským svazem a odvrátit jadernou válku. Jako ministr spravedlnosti vyhlásil řešení se Sovětským svazem a odvrátit jadernou válku. Jako ministr spravedlnosti vyhlásil tvrdou válku organizovanému

0: po atentátu na Martina Luthera Kinga vystoupil v Indianapolis, kde před převážně černošským publikem promluvil k tomuto činu. A zatímco v mnoha amerických městech vypukly krvavé nepokoje, v Indianapolis zůstal klid díky jeho projevu. A když se rozhodl kandidovat na prezidenta USA, jeho kampaň provázela obrovská vlna nadšení a naděje na změnu. A 5. června 1967, krátce po vítězství v klíčových primárkách v Kalifornii, byl však v hotelu Ambassador v Los Angeles postřelen palestinským atentátníkem a o den později, tedy 6. června, svým zraněním podlehl. Jeho předčasná smrt ve věku 42 let jen prohloubila mýtus o tragickém osudu této mocné politické dynastie. RFK byl otcem 11 dětí, poslední dcera se narodila až po jeho smrti a jeho odkaz dodnes silně rezonuje v americké kultuře. Stani, máme ještě čas na můj poslední příspěvek? Ano, výborně. Takže poslední je Pierre Brice. Pierre Brice byl francouzský herec, který zemřel také dnes v roce 2015. Byl to herec a zpěvák, který se stal nesmrtelnou legendou zejména ve střední a východní Evropě. Přestože byl rodilý Francouz, největší slávu paradoxně získal v německých filmech jako náčelník indiánského kmene Apačů. Když mu v roce 1962 německý producent Horst Wendland nabídl roli Winnetoua v Pokladu na Stříbrném jezeře, Brice ji původně vůbec nechtěl přijmout. O Karlu Mayovi a jeho knihách do té doby neslyšel a postava Indiána, který téměř nemluví, mu nepřipadala atraktivní. Nakonec se nechal přemluvit a role mu totálně změnila život. Než se stal hercem, prožil velmi bouřlivé mládí. Jako teenager se zapojil do francouzského odporu proti nacistům, v později v pouhých 19 letech dobrovolně vstoupil do armády a jako parašutista bojoval v první indočínské válce, kde přežil mimo jiné i výbuch miny. Zatímco v Německu a tehdejším Československu i dalších zemích byl obletovanou megastar s idolem milionů lidí, ve své rodné Francii zůstal po celou kariéru téměř neznámým hercem. Bral to s humorem i s nadhledem. A když v roce 1965 ve filmu Winnetou Poslední výstřel jeho postava zemřela, vyvolalo to mezi diváky masové protesty. Producentům chodili tisíce rozhořčených až výhružných dopisů od fanoušků, kteří odmítali smrt svého hrdiny přijmout. Tvůrci museli ustoupit a v dalších letech točili další díly, které dějově předcházely Winnetouově smrti. No a naposledy, jeho silné pouto k publiku Německa se potvrdilo i v jeho osobním životě. Prohlásil, že jeho loviště jsou v Německu a po své smrti v roce 2015 byl na vlastní přání pohřben právě tam.
1: Můj strejda Ruda Miller je povoláním dealer, odborně rádoby nabízí nádobí. Já hledám strýčka

0: tohle teta řekla, takhle mi to řekla,
1: tohle teta řekla mi.
2: A nyní několik krátkých zprávíček, které by vás mohly zajímat z domova. Porušování zákazu či boj s památkáři, i tak se žije v Holašovicích, malebné obci na jihočeském venkově, která je díky statkům postaveným ve stylu selského baroka zapsaná na seznamu UNESCO. Díky tomu tam jezdí turisté z celého světa. A o víkendu tam zbudila rozruch kolona velkých pick-upů, neboli takových těch nákladňáků, co tu jezdí, ty moderní. Tak jsem slyšel, že jsi tu o víkendu honil po návsi nějaké Američany, škádli kamaráda, jeden z místních, uprostřed návsi v Holašovicích a míří ke koloniálu. Uvnitř je pořádně rušno. Desítka mužů debatuje u piva, kávy nebo limonády. Mezi stoly koluje mísa s nakrájenými uzeninami. Tahle oranžová klobása je hodně pálivá, varuje jeden druhého při přestávce. Ranní dýchánek je v obci zapsané v seznamu UNESCO pravidlem. Když je otevřeno, tak se tu kolem 9:30 scházíme. Zavřeno je jen ve čtvrtek a v neděli, hlásí jeden z místních. A redaktor i dnes.cz se v týdnu sešlosti zúčastnil. Řeč se rychle stočí k události, která v Holašovicích se zhruba 150 obyvateli rezonuje už několik dní. Sobotní incident je stále žhavým tématem, byť už je jen spíš zlehčovaný.

Muž minulý týden ukradl lebku svaté Zdislavy, která byla vystavená v bazilice v Jablonném v Libereckém kraji. Když byl při přípravě bohoslužby vypnutý alarm a kostel byl prázdný, muž rozbil sklo a relikvii odnesl. Doma ji zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece, protože nesouhlasil s jejím vystavením odděleně od těla. Policisté ho zadrželi ve čtvrtek večer v Mladé Boleslavi. Restaurátoři se nyní snaží relikvii vyprostit z betonu a zachránit ji. Svatá Zdislava žila ve 13. století a proslavila se péčí o nemocné a chudé.

0: Písku vystavují největší zlatý nugget v republice. Největší zlatý nugget byl nalezen spolu s dalšími v okolí Vodňan před 4 lety. Váží 105 gramů a patří mezi největší dochované a zdokumentované vzorky v České republice. Zlaté nuggety neboli valouny jsou přirozeně vzniklé kusy zlata, které se vyskytují v přírodě bez lidského zpracování. Nejčastěji se nachází v říčních náplavech, takzvaných rýžovištích. Zlaté nuggety jsou nyní k vidění v Píseckém prácheňském muzeu a jde o nejpočetnější kolekci ukázek přírodního zlata nalezeného v České republice, která kdy byla v muzeích vystavena. Největší zlatý nugget se našel v roce 2022 v okolí Vodňan spolu s dalšími 21 zlatými valouny. Kromě největšího unikátního nálezu je na výstavě k vidění i dalších asi 50 jihočeských nuggetů zapůjčených ze soukromých sbírek a také ukázky vyrýžovaných zlatinek. Expozici doplňují mikrofotografie ukazující bohatost tvarů, řekl Jaroslav Cícha, geolog muzea a kurátor výstavy. Zlato a jihočeský kraj k sobě neodmyslitelně patří. Řekla Otava, je totiž nejbohatší řekou na zlato v celé republice a vzácný kov se z ní získával rýžováním už od pravěku.
1: Až budeš jednou sám a nebudeš mít plán, venku taky špatnej den, ty nebudeš chtít ven.
2: To je dřina, pane Hájek.
1: Vem si centy sebou,

0: opera zve se dům, kde ukážeš svůj um. Dvě kytary housle s tím a basa vede pryč.
1: Pojďte šmítec.

Česko je podle nového žebříčku prosperity společnosti Hello Safe 19. nejbohatší zemí světa. Česká republika se v žebříčku umístila za Kanadou a těsně před Francií, i přesto, že francouzská ekonomika je silnější. Průzkum totiž hodnotil nejen ekonomickou sílu země, ale i to, jak je prosperita mezi obyvateli rozdělena. Česká ekonomika sice nepatří mezi absolutně nejsilnější, ale bohatství je v ní rozděleno rovnoměrněji než v řadě zemí západní Evropy. Pozitivně hodnocena byla v Česku také relativně nízká míra chudoby, která je výrazně nižší než v řadě západoevropských zemí.

0: Sharing the world with you.
1: Ještě jednou krásné sobotní ráno. Dnes je sobota 6. června 2026 a svátek má Norbert. A podle české pranostiky o svatém Norbertu chladná jdou k čertu.

0: informace členům a patronům Československého klubu. Česká škola se schází každé první pondělí v měsíci a slovenská škola každou druhou sobotu. Informace najdete na Facebook page a nebo na website obou škol.
1: Tak a na co se můžeme těšit teď v pátek na večeři v pátek 12. června? Na polévku bude staročeská bramboračka a pak je to čevapčiči, vepřové kotlety s bramborem a oblohou, anebo kuřecí a vepřový řízek s bramborem, s bramborovým salátem. A s bramborem a se salátem, ok, tak jo, děkuji Soni, Stání. A v neděli 14. června nás čeká vítání miminek, začátek je v 11 hodin a oběd je ve 12 hodin. Na pole, jako polévka bude kuřecí s masem a s nudlemi a dále to pak sekaná s bramborovým salátem. A rezervace prosím volejte na telefonní číslo 0497 344 377. Děkujeme.

A ještě krátce o počasí doma v České republice na sobotu. Oblačno až zataženo s možností slabého deště, maximální denní teploty 19 až 23 stupňů, západní vítr, východ slunce ve 4:54 a západ slunce v 1:20. Tak budou mít krásný léto, doufejme.

0: A nezapomněli jsme samozřejmě na Karlíčka. Karlíčku, tak tahle rozšafná je pro tebe.
1: Ať je léto nebo září.

0: Vážení posluchači, a jsme u konce dnešního vysílání. Děkujeme vám za vaši pozornost a za to, že jste nás poslouchali a přejeme vám co nejkrásnější víkend a zase se uslyšíme v brzké době.
1: Pro dnešek se s vámi loučíme, děkujeme za vaši milou společnost a těšíme se příště na slyšenou. Přeji vám krásný víkend a do České republiky posíláme vzpomínku a přání všeho nejnej. Naschle.